0: Bruno Mars, Just the way you are. Prajeme vám naozaj pekný deň, úspešný. Možno, na čo ste neprišli sami, tak ste si niekde vyhľadali, ale je celkom náročné stíhať dnešným deťom. Učitelia by nám o tom asi vedeli hovoriť. Tak učitelia na základných a stredných školách dostanú najnovšie licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT. O spolupráci s americkou technologickou firmou iba pred chvíľou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie AI vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné. Prostredie modelu podľa jeho slov nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Tak uvidíme, čo to prinesie.
1: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojím. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích. A světlo je naděje v tmách, aspoň v mých očích. Hledám jako lovec perel smysl toho příběhu. A možná, že to pochopím po závěrečném doběhu.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psa, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapanej botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejde mi. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám, co udělám, tak nedocílem proměny.

Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. Možná ta cesta je cíl. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Možná ta cesta je cíl. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Možná ta cesta je cíl. Někdy se odmítám bát, jen jde se